Víš, s tebou jak jsiš, týší mě Bůh, vek měl jedíš, čekaný mě nač. Ty oči máš, týší mě Bůh, a nevší máš. Žebro, žebro, žebro, nýma srdce tvoje, mám tě, mám tě, mám tě, mám tě, tak jen bude víš. Tell boy it's easy.